přijde čas, ugasne jo zvězde, přijde čas, oni kogar večný, vamos.